0: 3 husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fim Farum. Fim Farum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice nejde dál, patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě, a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení, vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měl by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti 3x obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
1: Velice dobré a velice vtipné.
0: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
1: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám.
0: No kováři se nechtělo, ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, po lešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, ochlup dřív, anebo ochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra.
2: aby to tak byl čert.
0: Myslí si kovář.
1: To je dost, že jsi to poznal,
0: povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádný nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude. To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá,
1: no, teď abych tě rozesmál.
0: A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskali, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala.
3: Zítra budu vdova, hola, hej.
0: A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji.
1: Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže a jde se utopit.
0: Víte, mužský, to je divnej národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava a hovoří.
2: Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo.
1: Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat.
0: Pár kroků do břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osíchá, jenom z šosu mu voda kape.
1: Kvář by utek, ale nemůže.
0: Noha se mu propadla do bahna a ne ji vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej, jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec po řece rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
2: Inu, těšil by, kdyby...
0: No, kdyby co? No a kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra... To je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k horejímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarajdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá: hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha: ten kovář neví, co by roupama dělal. Jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek.
1: Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, a ještě nakonec mě to zase bude stát peníze.
0: A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
1: Cože on to plká, cože?
0: Fimfárum jasnosti, fimfárum.
1: Co to je? Fimfárum.
0: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
1: On má ale nápadný fimfárum, šmík a bude viset.
0: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finiš, finitní, finta, fiola, fistule, five odsklok, až k fiskultuře, ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí Čochtan na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá: tiše, tiše, řekou proudí láska. Chceš mi něco?
2: Fimfárum chci. No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo. No nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
2: Fimfárum? No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.

Počkej. Tři zlé duše mi dáš. Platí? Já potřebuju tři exempláře do pekla na výstavu pro dorost. Kovář povídá, tři zlý duše. Tolik zlých lidí neznám. Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí? Platí. Tak pozor. Tohle to je fimfárum. Povídá čert a přitom vytáh z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval. Je jenom jedno na světě, čili unikát. Tak podívej se, vezmeš fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici, ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč. Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohlase to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancujou a libujou si. Ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali a tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme fimfárum a švih! A kovářská první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly. To už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce a tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme fimfárum a švih a baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal fimfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také zezadu se jich opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad fimfárum, švih a všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert.

odvedl si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za Fimfárum. Že prej si vybral ty tři zlé duše. Toho lokaje, kovářku a paní tchýni. Aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář. Ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí. Zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil Fimfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice. Drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Když jsme roku 1935 s Voskovcem psali baladu z hadru, ke které nás inspiroval život Františka Vilóna, tak jsme napsali předmluvu k té hře a já bych vám teďka rád přečet malý kousek z této předmluvy. V době, kdy v západní Evropě končila perioda středověké mystiky gotické civilizace, lámaly se poprvé principy křesťanské rezignace a na jejich místo nastupoval renesanční kult svobodného člověka. Je to doba komplikovaného a krutého zlomu. Smrt, která až dosud byla v křesťanském světovém názoru pokládána za radostné vysvobození z pozemského plahočení, tato smrt mění barvu. Stává se zlým snem renesančních rozkošníků, kteří sice už žijí pohansky, ale jsou dosud obklopeni gotickým dekorem, v němž kostlivě zvolá k stejnému osudu císaře i slepce, papeže i žebráka, nevolníka i rytíře. A v této chvíli objevuje se François Villon, básník, jenž prošel životem jako skutečný proletář své doby, potácí se neustále mezi láskou a šibenicí, mezi krásou a smrtí. Jsme daleci toho, abychom snad po vzoru dekadentů z konce minulého století se skláněli před seznamem jeho deliktů v jakési nejasné touze po ohromení měšťáka. Vidíme ve Villonovi zázrak básnické intuice, která v tomto dávném rozbřesku sociálního myšlení první se dovedla vzepřít společenské nespravedlnosti a nevidět rezignovaně v bídě úděl ubohých, jimž je čekati, až smrt je spasí. Neboť v době, kdy módní básníci se ztratili v planém formalismu a ducha prázdném veršotepectví, Villon napsal verše, jež po 500 letech nepozbyli své dojímavosti a revolučností své fantazie připomínají výboje Artura Rimbauda. To byl malý kousek z té předmluvy, kde jsme objasňovali jeden z důvodů, proč jsme si vybrali Villona ke své hře. A není ve zajímavosti, že na sklonku roku 1963 Voskovec, když v New Yorku odpovídal na otázky interview pro Pražský rozhlas, mluvil o Villonovi a říkal, že by rád napsal, ještě bude-li mít čas, hru o něm znovu. Ovšem ne baladu z hadru. Ale říkal, že ho to fascinuje, ta postava. A já musím přiznat, že Villon mě fascinuje a fascinoval vždycky. Ovšem, když jsem byl mladý, tak jsem snad plně nechápal ten význam citátu, okolo kterého je napsaná písnička, kterou uslyšíte, a totiž, když říká Villon, nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad. Tenkrát jsem to bral snad trošku příliš, abych řekl fyzicky. Tenkrát jsem myslel pouze na tělesnou nuzotu, ale jak roku přibývalo, tak jsem si všiml, že i duchovní nuzota z lidí lotry činí.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
3: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
3: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
3: A proč pak jsem malinký?
2: No, poňáči jsou teprve 4 roky.
3: A proč mě jsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž ti není 5.
3: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
3: A co je to starší?
2: No, vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
3: Proč říkáš, strýčku, tamhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
3: Jak to tahle?
2: No, víš, miloušku, mlč hezky.
3: A proč mám mlčet hezky?
2: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl, tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
3: A proč nemám breče?
2: Poněvadž jsi muž.
3: A proč jsem muž?
2: No, poněvadž nejsi holčička.
3: A proč nejsem holčička?
2: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
3: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
2: No, vždyť to vidíš, miloučku.
3: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
2: Poněvadž jsem už toho vyrost.
3: Vyrostu já taky, tak.
2: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
3: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
3: Je, to bych byl rád, strejčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
3: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
3: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
3: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž mi z plachu je prach.
3: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
3: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
3: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
3: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
3: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
3: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
3: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
3: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
3: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
2: Tak jsem mu dal nový pohlavek. Ani nemrkl a řekl.
3: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
2: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou zvolal.
3: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
2: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
3: No a proč by se tam měl dostat?
2: No, poněvadž tam bydlí.
3: No, proč tam bydlí?
2: No, poněvadž musí.
3: A proč musí?
2: No, poněvadž nechce spát na ulici.
3: A proč nechce spát na ulici?
2: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
3: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
2: Na to následovala celá řada otázek.
3: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč, strýčku, nepraskneš jako bublina?
2: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
3: Proč to není kočka?
2: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
3: Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč, když je ti horko, nevyplazujej, strýčku, jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš, strýčku, rypák?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
3: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
3: Já budu funět.
2: No tak jen fuň, chlapečku.
3: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
3: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
3: A proč mám čekat, strejčko?
2: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
3: Proč utíkáš, strejčku?
2: A za chvíli na to.
3: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
2: A to je moje zpověď.
4: No a teď, jestli jsem byl taky na té vojně. Ano, byl jsem na vojně, dokonce jsem tam byl jednou o Vánocích. To probíhalo asi tak. Prostě jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme měli všichni velikou radost. Stalo se to na PŠM, to je politické školení mužstva, to je jediná místnost na vojně, kde je trochu teplo. Takže když tam ty vojáky naženou, tak oni okamžitě usínají. A velitel roty k nám měl řeč asi tohoto znění. Vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že pojede na opušťák, že pojede domů. To není pravda, vojáci. Podívejte se, můj názor je takovej, že tě v opušťáku by mělo být ještě míň než v jiný svátky, nebo soboty a neděle. Podívejte se, vojáci, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teď já v tom polospánku jsem pořád slyšel názor, opušťák, Vánoce, sobota, neděle. Jsi říkal, abych o něco nepřišel, tak jsem zvedl ruku a velitel roty povídá, co je sobota? A říkám, soudru kapitáne, já mám názor. On povídá, jak to? Já mám, soudru kapitáne, takový názor, že ty Vánoce jsou taky hezký svátky, klidu a míru. Většinou taky bývá i klid zbraní. Že by těch opušťáků by mělo být naopak ještě víc než v jiný svátky nebo soboty a neděle. On se tak zarazil a pokládá, sobota. Ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor. Ale tady ten Klapka tady chrápe jako toho vado. Skočil na Klapku, tomu se zdálo, že na opušťáku hned byl zpátky na vojně. Taky jsme tam měli jednoho takového experta, který se rozhodl, že to tam nevydrží a že se ho tam teď za každou cenu dostane, a to tím způsobem, že se začne počůrávat. Potřeboval všem vidět, jestli je to dobrý nápad, potřeboval se poradit s nejinteligentnějším člověkem z celých kasáren, tak šel pochopitelně za mnou. On chtěl vědět takové věci spíš jaksi technického charakteru, prostě v jakých frekvencích se má počůrávat, ano, v jaký intenzitě, tak dále a tak dále. Já jsem mu říkal, no podívej se, dal si se na vojnu, musíš bojovat, zajdi si do army, kup si, co mají k pití. Tenkrát měl ještě sedmičku pivo, jo, teďka prej už nemá ani šestku. No a musíš hodně pít, jsem mu říkal, jo, hodně pít, abys měl hodně munice, víš? On byl, a kdy s tím mám začít? Já říkám, no co by si s tím otál? Prostě hned dneska po večerníčku. No, po večerce si počkej takových 20 minut a pak spost. On byl, a myslíš? Já byl, no jistě, určitě. To víte, mě to bylo jedno, já pod ním nespal. Navíc ten, co spal pod ním, tak ten mě nebyl dvakrát sympatický. Tak už jsem se ani nemohl dočkat. Tak jsem je sledoval takhle zpovzdálí, najednou po těch 20 minutách tomu dole se začalo zdát, že prší. A byl to takovej teplej déšť. Jakoby tropický. Najednou hromy do toho. On si říká, to je ale divný. Bouřka v listopadu. Najednou zjistil, odkaď vítr fouká. Vylít a tomu nahoře rozbil hubu. Ten se z toho počural znovu. Druhý den šel za mnou. Pá čeče, ty jich měl dostat každý den takhle přes hubu. Já mám, no mezi náma by ti to neškodilo. Pá ne, s tebou já se radit nebudu. Ty jsi mi neporadil dobře, já si budu radit sám sobě. A pám, tak si rad sám sobě, když jsi tak chytrý, tak si radil sám sobě. Dlouho to nepřinášelo žádný výsledky. Střídavě byl vlhkej, střídavě suchý. Dlouho to nepřinášelo žádný, až jednoho dne ho povolali do Plzně na vyšetření, ale představte si s hlavou, jo. On se počurával, oni mu vyšetřovali hlavu. To je snad možný jenom na vojně. Ještě ke všemu z Plzně poslali zpátky, že prý hlavu má v pořádku. O čemž já už jsem nebyl tak docela přesvědčený, hlavně proto, že se se mnou nechtěl radit. Tak už na tom bylo vidět, že je hodně blbej. No a potom taky hodně zapomínal, jo. A my jsme takhle jednou čistili zbraně. No jednou, se špatně vyjádřil. My jsme čistili pořád, jo, ale tak jednou jsme čistili zase. Až pravděpodobně ještě byli málo čistý, nebo co, potřebovali přeblejsknout, nebo co, tak jsme si to tam leštili všichni a tohle. A on taky, a jak byl, jak zapomněl, jak byl zpitomnělej, jo, tak si zapomněl slepej náboj v samopalu a najednou ani nevěděl, co to je. Jak byl zblbý, on věděl, že to je kulka, to viděl, jo, ale nevěděl, jestli je jeho, nebo... nebo kamaráda, nebo něco. A teď ho Bůh ví, proč začalo zajímat, co je uvnitř té kulky. Teď se to chtěl nějak pojít, začal se rozlížet, jakým způsobem, podíval se na nástěnku, co je tam novýho taky, zrovna taky tam byl novej ten, jo, špendlik. Tak si ho vypučil a začal do toho šťourat, do té patrny a tak dlouho do toho šťoura, až najednou prásk a vybouchlo mu to v ruce. Teď mu to voželo všechny tyhle prsty a on viděl, že hodně záděl. A ze zola vylítvali té roty a začal řvát. Kdo to byl vojáci, který idiot, kdo to byl, to byl. A všichni se podívali na tohle idiota. On viděl, že hodně záděl. Maminko moje zlatá, maminko moje zlatá. A pochcal se. Nejenže ho nepustili z vojny, ještě musel nasluhovat celou tu dobu, co byl vlhkej.
1: Rádio Jich Cymbálka.

0: tohle to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práček, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takové malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plásalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapečka, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli válku až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval, potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny, my jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky, a tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčiča s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No, tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku. Kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají. Ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady, to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný. Je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád. Vlevo jedno poschodí kurníky. Tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu druhé žárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan, my takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práče, ten, k té krávě, trošku ji rozsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já vám, já špatně slyším. Pane vizere, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám, kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? I ta kráva, i to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkataný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čeci scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolit roh. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by se mě tady zbylo na té stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promyslí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídal, že takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí oběh, když by mě narazila tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A opa, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Opa, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu v některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velký lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku ji na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utýct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlídl a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně začalo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem študoval vysokou školu, abych tady stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte? On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal strašenej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Kráva to rvala, prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, pan, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já, pan, to je ze mě, strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná, já už mohl být třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší tě zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už do dálky prostě sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, oblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutý v zemi jako skála. Hras valů, slunce se odráželo v týho pejčí ší. A já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam jel 3 krávy a hlavně si z té zastaví, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku bížná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznickej asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat, stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, soudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdíl očte menší, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Ahoj. No?
2: Ahoj.
1: No tohle to zrovna jsem nemyslel.
2: Co?
1: No nic mi neřekneš, jdeš na trochu pozdě, ne?
2: A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny.
1: No?
2: Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá prč. No, pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie.
1: No to je strašná tragédie.
2: No, strašná.
1: Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře.
2: Sobec, Pepo.
1: Jakej sobec? Proč
2: tak
1: sobec?
2: Jiný můžou být nešťastný, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten hlavec na stole, že jsem nestydl.
1: To jsi mi neříkala, že Jiřina chtěla skákat z okna, no.
2: No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala, okno otevřený.
1: No, tak fajn, no. Prosím mě, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco.
2: Pivo?
1: No, no máme nebo ne?
2: Pivo?
1: No ne, já pivo.
2: No jak teď můžeš myslet na pivo?
1: No jak?
2: Co to tě neštěstí druhých vůbec nedojímá?
1: Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic večeří, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, víš, se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu tehne. No, no, tak co? To kdyby měl být dneska bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet.
2: Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat.
1: Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový.
2: No to bych ani neřekla.
1: Ne, jako
2: tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je vypne muskej, no tak no. Buď to se k ní vrátí, nebo nevrátí, že na se s tím smíří, nebo nesmíří, případně já, si někoho najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství.
1: Jaký pohled na manželství?
2: No.
1: Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no, no, to... no tak co? Za co mám manželství, je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhý nemá právo, tak by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit, no to je všecko.
2: Ale já mám hlad. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že
1: budu. Je, no tohle, to je ohromný, nadačno, tahle ta logika. Co pak já jsem řekl, že já si chci trhnout?
2: No,
1: my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se tomu tak prostě nebude
2: osobný. Ale nějak se Tondy moc zastáváš, víš?
1: To bude jiné.
2: Ona asi nebude tak moc cizí, co se
1: no, ne, to mě asi nebude cizí. No vůbec ne.
2: Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužskej zahne, tak je to logický, to si řekl.
1: No to jsem
2: řekl.
1: No prosím, tak jsem to řekl, no. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská.
2: To je zajímavý, proč?
1: Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč,
2: no.
1: To je přece...
2: To je přece
1: jasný, no ne.
2: No ne, no co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč?
1: Proč?
2: Proč?
1: No. No tak se na mě podívej, no. Zaprvé, mužskej je pán tvorstva. A pak mužskej, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš, tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no.
2: No jo, a to obřejmě zdobí.
1: A Ale to já jsem neřekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem jim takovýho neřekl. No, ale je to přirozený. Jo. Když si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad. Vem si třeba Brémův, ten ze života zvěře.
2: Ale proč jsi brala Brémův, no,
1: tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohouta? Dneska má tuhle slepici, zítra dámhle tu slepici, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo sušej drůbežár? No vůbec ne, nic se nestalo, no.
2: No tak pokračuj,
1: no.
2: Pokračuj, no.
1: No co bych pokračoval? No. Už ta ženská si tohle dovolit nemůže.
2: Aha.
1: Protože...
2: Rozumím.
1: Musím představit si, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde.
2: Proč to je, to je něco jiného?
1: Ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl?
2: No.
1: Když ženská se chce trhnout,
2: já.
1: Ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle,
2: já.
1: Jo, tak musí, co?
2: Co?
1: Musí být zamilovaná.
2: No.
1: A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž?
2: Jo.
1: Muž. Ten, když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání od dětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano?
2: Podívej se.
1: Nesahej na mě.
2: Logiku. Jo, tak podle tebe, když já si najdu mužskýho,
1: no,
2: a zamiluju se do, no, něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální,
1: no, protože
2: už s tebou nechci bejt.
1: Ale šíleně.
2: Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, no, což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekne.
1: Za prvé já nemluvím o sobě, mluvím o Tondovi a Bojiřině. No. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. No. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku, ježiš, já bych jel. Nebo se o tom sebe baví, když máma rád.
2: To je ovšem konec.
1: No konec, zaplať pambu takovýmhle diskuzím.
2: No to je konec.
1: Jaký konec?
2: Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek?
1: Jak to na sebe, já mluvil
2: se
1: po všechny.
2: Tak s takovýmhle člověkem já tedy dál žít nemůžu.
1: Co to prosím tě, mluvíš s takým člověkem, dál žít nemůžeš?
2: Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufriádu.
1: No, to já jsem jedinkrát řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě, co to děláš?
2: Já tam nechoď,
1: nikam nechoď, pojď sem, kam jsi, prosím tě, šla teď.
2: No počkej, to tě nemusí zajímat.
1: Moment, ty chceš někam jít, takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš?
2: Se vemu i brambory.
1: Pojď se nikam nechoď, posaď. Ty dáme pojď. No to je ohromný. Ty víš, ke komu bys šla. To znamená logicky. Pojď se mě pomáš.
2: Jo. No dobrá.
1: Co?
2: Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký kohouta.
1: Je, no to je ohromný, to dnes mi teda potěšila. No to je výborný, ale si dnes já mám nějakýho kohouta. Kdo to je? Pojď, kdo to je?
2: Já mám Tonda.
1: To jsem, no Tonda! Je! Je všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle z okna a to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš to dovit.
2: Nebylo by tady nějaký pivo?
1: Ty čili, ty nesplačíš, mě mají nějaké tohle, tak ty bys jsi dala pivo, víš?
3: Pepo, nedělej z toho pozbojku.
1: Pozbojku, tak
3: ty si pedlou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
1: Co já třeba podle tebe, manželství, on umí!
2: Uklidni se, Pepo, podívej se. Sedni si.
1: Neuluči sám, nemám chvída.
2: Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když si chce jeden trhnout, jo? Tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit.
1: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
2: Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím našim a Jiřiny. Pokavej ti nebo tu logiku.
1: No, o logiku, já na logiku každou, víš, co já udělám? Já se poblížu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám.
2: Dobře, nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužský zahne, tak je to naprosto logický, tak proč?
1: No dobře, vlastní ženu.
4: Takže v tomto případě Tonda jednal nelogicky, protože šlo o mě. Jo?
5: Já?
4: Co?
5: Já ti něco povím. Tohle to je on. Je. Víš co?
4: Co?
5: To je pro mě potupný. Víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, no vlastně splnou, to je jedno. A vypadni. Jdi, jdi si za svým Tondou. Jdi. Víš, že musím ty lidi něčím oslouchat. Ale co ti povím, to je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, to je ohromný, to se mi líbí, to straně se
4: pohoděl. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela pěkný ústřed.
5: Fešák, pidlo, okej. Okej, se mu ruce. No jo.
4: To nestydí.
5: Že se ty nestydíš, ty doma neumí ani zakloužit žebíček.
4: Ale že ty jsi jí tolika doma zaskloužit.
5: No, zkus to klout do panelu, ty. Jen si dím.
6: Už jsi skončil?
5: No.
6: Tak to je konec.
5: Mezi náma definitivní.
6: Nebo to myslíš vážně? Já něco povím, víš? Já jsem s Tondou
4: nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám.
5: Eliško, to tak pořádáčeš, to je v pořádku.
4: Protože k té večeři tak nic nemám.
5: Co budeme dělat?
4: Pojď ještě chvíli popovídat o logice, jo?

0: totiž jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt takové tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápas, jakou jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmanit tam si tyhle věci vůbec jako neprobíhali. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... On pá, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. On pá, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje? On pá, v tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. Ten pán, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda chytrý člověk to... A tak ještě čet po večerech, že jo? A ten pán, podívej se. O takovouhle věc. Vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls, a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval z té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vlil život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy. Sami od sebe. Jen nám stačilo poštuchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častěji a častěji zavírat do dílny, napřed ze svého materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle, já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. Každý by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak se říká Franta, tak už od toho nic nečekal, ale Claudius. Ale pač tam Pitzmaici všecky přebil, tak se mu říkalo Meluzíne. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A on vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu, nikam, pač to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky se napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to nebude tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten strýc Pitzmaus v brněnský zbrojovce dostal místo v P18, to bylo puškový oddělení, dělali se tam pažby. A zároveň město takový jakýhosi domovníka, udržbáře v domě mýho kamaráda a pozdějšího tedy kolegy a dnes herce v Brně Milana Wagnera. Hoblíkova ulice, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, velice tichá ulice, jednoposchodový výlky, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu výlku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, že ano, se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala. V oběd on se najed, vyklonil se do přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie. Tam se mu zalíbily ty zahrady Tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách. Protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka. Pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato. To jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce. Prostě něco překrásný. Ovšem, za tou před zahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemysťoval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme z toho prvního poschodí, až půjde jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že z těch Spitzmausů si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Kouk na nás, pak jsme pozdravili a páni, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, nepátr, prostě laškovali, ale my daleko dřív, než on, jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. Toho psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásnej stařec, asi jako pan Dale, víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho znal do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se hledat, co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho tak jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Spitzmaus zaznamenal tohohle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Ten už se musel takhle, podívej se, jak mu to v těch očích a to všechno. Takhle já si nějak představuju, povídá Kosinu. Myslel Kozinu. Ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali, takhle si to dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného. Běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovního strýce Spitzmause stalo něco. Leopard. Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhony mačešek, abyste mě chodili, tady byděl na takovýhle svínstva pod oknama. Dokud je tu, vedte si tu patvoru a pojďte tu hromadu vodný. Ten důchodce sedí takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. On pá, komu jímu? Ten důchodce povídá, prosím pěkně, v prvé řadě ten tón si vyprošuju. Potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví a Astrid povídá, vidíš ho? Tam se s ním cicmal a teď, že mě posrali zahrou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá. Tomáš pěknýho pána, nemá tváří. Povídá. A tohle zmizí. Ten pes vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu působí rozšířil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v bráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hejzle udělá, že ho okopáváš? Povídá, dáš mu někdy žrát, abys do něj pušil? Povídá, nechuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všetky zdravil, rozpřál ruce jako ve filmu, který jsem měl později, Belony ve sedmém kříži voze Grzový. Ten, co udělal to salto, dvojnásobný, když věděl, že nikam nemůže, tak tenhle pán rozpřál ruce a povídá, tahle celá ulice, já můžem u něby prdele. Na montování tam je lidi, co byli nadovolené, chtěli se všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Bez poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tešku, vyšel strýc Claudius Spitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá, vidíte, Pak se člověk diví, že se tam nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostý Čech s Čechem a hodil to ovínko sousedovi do růží.
1: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne tohle, bohu, já jsem tak ukecanej, to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá? Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici. A ten už to nedopovím. Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z té radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A nejednou ona vám tak nějak poskočí, já mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
2: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
1: Na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti. No já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roštine sa všem, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šeče, nesa vše roští vše, a teď takhle na tom můžu, opávám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš, a tady tohle své starosti dostanu od toho. No. Luboš Kostelka daleko víc než mi všichni, kromě toho, že s náma studoval v Brně na Jáškově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jaký je život a cvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky, to bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna, a povídá, hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu, povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl v těch demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostek a pán Hergo, ten je přesně, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pán, Lubošku, tady Montgomerák, on pohá, utíkej, prý, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitej nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty, měl to být bazén, ale pak jsme ho málo vykopali, že byl

řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak aby jsme z toho neměli takovýhle nějaký tyhle opovídá, na té přeradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci, hlavně aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepí neměli a tohle to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A za stigery se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly odhořčící skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermu, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebí, pají, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, no a zase tohle to. Ohromný veselost, pohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, vyběh celý bledej asistent výtvarníka ze státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbaloupám. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Se podívat. Všichni jako, že bude nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku leželo něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věžích pospresující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek. Prostě něco divnýho. My na to koukali, pak jak je to možný, a on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno. Říci, pak to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží tý umrelčí hnády, si řekli, na nás, s tímhletím umrelčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak jednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo a protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak mám strýčku, nevyhazuj to, no tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny, ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pá, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kluci je to skutečně nezávadný, od dřevitým lihu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá, tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc, on pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pane doktora, pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já na vás zavolám policii, já jsem povídal, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý líh, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá, mladej můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý líh a bylo, říkám toho tenkrát plno, tak se oblík,

0: občas nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, koup po těch mých kamarádech, když tam stali jak funebráci, až už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánovi, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už taky dobře... Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zako. A mu pánu já skoro upad a on povídá, o tenhle pařez, víte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám to...
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Výzkumníci a rybáři začali s odlovem ryb ze dvou lagun u novomlýnských nádrží, které využívají návštěvníci kempu v Pasohlávkách. Cílem je zlepšit kvalitu vody, kde se v létě opakovaně přemnožují synice a řasy. Odborníci se zaměřují hlavně na ryby, které rozrývají dno a uvolňují z ní živiny podporující růst synic.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, očekáváme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Autobusová zastávka Valtická Točna v Břeclavské Poštorné bude znovu běžně obsluhovaná. Kvůli opravě silnice na Valtické i v posledních dnech některé spoje vynechávaly, přestože podle plánu měla zůstat v provozu. Město situaci řešilo s dopravcem a autobusy se tam mají vrátit. Výjimkou budou dny 8. a 9. října, kdy se bude na opravovaném úseku pokládat asfalt.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, očekáváme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cimbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na

Hraní.cz. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclav přijímá žádosti o městské dotace na sport a kulturu pro příští rok. Zájemci je mohou podávat do 15. října. Žádost je možné poslat pouze elektronicky přes portál občana města Břeclavy. Programy jsou určené na podporu rozvoje tělovýchovy, sportu a kulturních aktivit.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, očekáváme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Kyjov chce získat peníze na nové pohybové hřiště pro děti od 7 do 14 let. Město proto požádá nadaci ČES o příspěvek z programu Oranžové hřiště. Jde o vítězný projekt participativního rozpočtu 2025-2026, u kterého se při přípravě ukázalo, že překročí původní finanční limit. Radnice proto hledá další zdroj peněz, aby se mohl projekt uskutečnit.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, očekáváme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Váltic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Výzkumníci a rybáři začali s odlovem ryb ze dvou lagun u novomlínských nádrží, které využívají návštěvníci kempu v Pasohlávkách. Cílem je zlepšit kvalitu vody, kde se v létě opakovaně přemnožují synice a řasy. Odborníci se zaměřují hlavně na ryby, které rozrývají dno a uvolňují z ní živiny podporující růst synic.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, očekáváme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Dnes vám prozradím, kde leží vůbec nejvýše položená vinice na světě, jak řeší v Americe celosvětový trend snižující se spotřeby vína, no a začneme už za chvilku hned na našich vinicích a jak tam vypadá úroda. Ta letošní samo sebou, která už se začíná téměř komplet zpracovávat ve sklepích. Já jsem Rastin Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S jihem za vínem. Za vínem. A Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih Cymbálka.
2: Obírala mařena do šišek borůvky.

0: Vítkem Zavínem na Rádiu Jih.
1: A začneme na našich vinicích. Letošní vinobraní má totiž tak trochu ke sladkým zralým hroznům i trošku hořkou příchuť, protože stačilo pár týdnů bez pořádného deště, vedra přes 40 stupňů a místy ještě červencové kroupy a radost není taková, na kterou vinař celý rok čeká. Za celou Moravu vinaři odhadují úrodu zhruba o třetinu nižší než obvykle. Na Mikulovsku místy hlásí až o polovinu méně. Ve Velkých Bílovicích a Velkých Pavlovicích, kde se přidali kroupy dokonce až o 60%. Podle Svazu vinařů České republiky má sucho na svědomí skoro celý letošní propad. A jak se to projevilo? Hrozny jsou malé, lehké a mají málo šťávy. Místo 3/4 se z nich vylisuje sotva polovina moštu. Víno ale bude zajímavé, výrazně voňavé, s tmavší barvou, jenom s menší kyselinkou, takže se bude hodit spíše k dřívějšímu pití. No, za mě dobrá zpráva je, že vinaři jsou velmi šikovní a každý rok ve sklepě nakonec vykouzlí parádní poklady. Tak se těším.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: během za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Svět pije méně vína, tak to je konstatování, které slýcháváme čím dál tím častěji. Za posledních 20 let kresla jeho celosvětová spotřeba skoro o 17%. A nejvíc je to údajně vidět v Americe. Poptávka tam od pandemie spadla skoro o čtvrtinu a v Kalifornii teď při sklizni zhruba každý druhý vinař nemá komu rozný prodat. Někteří je dávají se ztrátou výrobcům syrupu, jiní rovnou klučí vinice, staré 25 let a místo révy sázejí mandle, pistácie anebo olivy. Proč? Mladší generace pijí méně a když už, sáhnou často po řemeslném pivu anebo míchaných nápojích v plechovce. Podobně to vidí například i ve Švýcarsku. Vinaři z kantonu Valais proto nabízí zážitky. Zvou lidi, ať si u nich v Alpách sami vyzkoušejí vinobraní a doufají, že jim zůstanou věrní i doma. A to je možná cesta i pro naše vinaře.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

Rádio Jich Cymbálka. Břeclavsko 93,2 FM.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Víte, kde leží vůbec nejvýše položená vinice na světě? Ne v Alpách ani v Andách, ale v Tibetu. Jedno místní vinařství tam pěstuje révu v nadmořské výšce kolem 3600 metrů a jednu z jeho vinic dokonce zapsala i Guinnessova kniha rekordu jako vůbec nejvyšší na světě. Pro představu, ta je více než dvakrát výš než Sněžka. V zimě jsou vinice pod sněhem, půda zamrzá, ale i přesto tam réva roste. Místní se dřív živili hlavně chovem jaků a pěstováním ječmené, dnes ale na vinici pracuje 80 lidí celoročně, no a na 3000 dalších se jezdí vypomáhat. Vyrábí se tu chardonnay, ledové víno a taky červené víno, které prý chutná po tmavém ovoci, bylinkách a minerálech. No, dal bych si říct. Levné ale není, láhev vyjde v přepočtu skoro na 2,5 tisíce korun. Možná i proto se zatím prodává hlavně v Číně.
0: S Jihem Zavínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih Cymbálka.

0: Jindřichem za vínem. Na rádiu Jich.
1: Přátelé, vinobraní se nám pomalu, ale jistě blíží do finále, a tak vinaři jsou teď hlavně ve vinicích, v traktorech a taky v presuzech, kde lisují pozbíranou úrodu. I proto možná je těch akcí, které nás čekají v následujících dnech, volná trochu poskromnou. Nicméně, pokud máte trošku času a svého oblíbeného vinaře, nabídněte se i vy. Každé ruce s nůžkama v ruce se vítají, to mi věřte. Nicméně, pokud máte chuť ani ne tak na práci, ale jako na skleničku, tak si pište, že můžete vyrazit do těchto obcí a měst. Bořetice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Mutěnice, taky Šatov, Uherské Hradiště, Váltice a nebo Znojmo. No a já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se vy mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Jano Víno.
0: S Jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Autobusová zastávka Valtická Točna v Břeclavské Poštorné bude znovu běžně obsluhovaná. Kvůli opravě silnice na Valtické v posledních dnech některé spoje vynechávaly, přestože podle plánu měla zůstat v provozu. Město situaci řešilo s dopravcem a autobusy se tam mají vrátit. Výjimkou budou dny 8. a 9. října, kdy se bude na opravovaném úseku pokládat asfalt.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, očekáváme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit

Valtické vinobraní CZ. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclav přijímá žádosti o městské dotace na sport a kulturu pro příští rok. Zájemci je mohou podávat do 15. října. Žádost je možné poslat pouze elektronicky přes portál občana města Břeclavy. Programy jsou určené na podporu rozvoje tělovýchovy, sportu a kulturních aktivit.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, očekáváme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Každý z nás se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby z tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být,

Každý z nás se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Mikulov se zapojí do česko-rakouského projektu zaměřeného na svatojakubskou cestu. Na obou stranách hranice se má obnovit celkem 25 informačních tabulí a vzniknou také 3 nová místa určená k fotografování. Trasa svatojakubské cesty vede i přes Mikulov. Projekt bude financován z programu Interreg Rakousko-Česko 2021 až 2027.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer polojasno, noční teplota 10 až 7. Jaké bude víkendové počasí? Zítra na jihu Moravy jasno, k tomu 20 až 24 stupňů, v neděli polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Váltic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Obyvatelé Břeclavy na veřejném fóru vybírali, čemu by se měla radnice v dalších letech věnovat. Největší podporu získal kruhový objezd u papírnictví v centru města, následovala oprava zimního stadionu a kulturní centrum v areálu cukrovaru. Mezi další podněty patří více míst pro rodinné domy, azylový dům nebo noclehárna, více stromů či nové možnosti parkování.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer polojasno, noční teplota 10 až 7. Jaké bude víkendové počasí? Zítra na jihu Moravy jasno, k tomu 20 až 24 stupňů, v neděli polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.
1: Rádio Jih Cimbálka, rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Mikulov v posledních letech více investuje do opatření, která mají pomoci zadržovat vodu a chránit krajinu před erozí. V okolí města už vzniklo například lokální biocentrum, nové větrolamy, prvky agrolesnictví a doplněné aleje. Další zeleň přibývá i přímo ve městě a radnice chce zároveň šetrněji hospodařit na vlastní zemědělské půdě.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer polojasno, noční teplota 10 až 7. Jaké bude víkendové počasí? Zítra na jihu Moravy jasno, k tomu 20 až 24 stupňů. V neděli polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Minulý týden jsme se bavili o přípravě rmutu modrých hroznů, tedy na červené víno. I tady se stále modernizuje, přichází nové přípravky v souvislosti s moderními technologiemi a hlavně lehčí a rychlejší analýzou, než tomu bývalo dříve. Mimochodem, k tomu slouží i naše laboratoř, která do druhého pracovního dne dodá výsledky a je výrazně levnější než konkurence. Můžete ji využít také k přípravě červeného vína, ať už jde o optimální alkohol nebo zjištění obsahu kyseliny jablečné při odbourávání. Mimochodem, proces odbourávání kyseliny jablečné u červených vín se stal i ve sklepích malovinařů standardem a na kvalitě červených vín to jde velmi znát. Šla raketově nahoru. I tady máme ale novinky. Jde o nové bakterie Direct B7. Aplikují se přímo do rmutu a to již druhý den po zákvasu. Komu se tedy nechce provádět jablečno-mléčná fermentace samostatně, po vylisování může použít tyto speciální bakterie, které mu umožní odbourání společně s fermentací. Na rozdíl od dřívějších druhů, které se používaly stejným způsobem, ale nebyly na to vhodné, naše bakterie patří mezi nejrobustnější kmeny na trhu. Spolehlivě působí i v náročných podmínkách, jako je například široké rozmezí pH, vyšší podíl alkoholu, síry, rozdíly teplot nebo silné taninové struktury. Jsou vhodné i pro obnovení procesu jablečno-mléčné fermentace. Vína takto zpracované se vyznačují vysokou malolaktickou aktivitou, rychlou kinetikou, minimální tvorbou diacetylu, nízkou těkavou kyselostí a nulovou produkcí aminů. Aplikuj se přímo do rmutu bez nutnosti složité rehydratace. Osobně jsem byl dříve zastáncem odděleného odbourávání, a to právě proto, že materiály, které se používaly, nebyly dostatečně silné a výsledek byl tak většinou špatný. Díky zastavenému procesu vína smrděla po zelí, byla kyselá a nešlo je napravit. V nabídce máme také nové bakterie Lacoentos B7. Jsou vhodné pro přímé přidání do vína, připraveného na jablečno-mléčnou fermentaci. Jejich činnost je také vynikající díky robustnosti kmene. Spolehlivě fungují i v náročných podmínkách, nejsou náchylné na konstantní teplotu či alkohol, po případě zbytek síry. A proto jsou vhodné nejen do červených vín, ale i do růžových či bílých. Také jsou doporučené pro veganská jídla a splňují požadavky pro ekologické zemědělství. A tady se obloukem vracím k naší laboratoři. Proces jablečno-mléčné fermentace je poměrně náročný a také drahý. I proto bych doporučil před jeho zahájením a taky před jeho ukončením zkontrolovat laboratorně obsah kyseliny jablečné. Cena za rozbor je malá ve srovnání s tím, co můžete špatným načasovaním způsobit. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Cymbálka.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Váltic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
3: Cestující na lince S91 čeká od 6. do 9. října výluka mezi Hodonínem a Strážnicí. Každý den bude omezení platit od 8 hodin do 14.15. Vlaky v tomto úseku nahradí náhradní autobusy označené jako linka XS91. Ty pojedou podle výlukového jízdního řádu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer polojasno, noční teplota 10 až 7. Jaké bude víkendové počasí? Zítra na jihu Moravy jasno, k tomu 20 až 24 stupňů. V neděli polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Mikulov se zapojí do česko-rakouského projektu zaměřeného na svatojakubskou cestu. Na obou stranách hranice se má obnovit celkem 25 informačních tabulí a vzniknou také 3 nová místa určená k fotografování. Trasa svatojakubské cesty vede i přes Mikulov. Projekt bude financován z programu Interreg Rakousko-Česko 2021 až 2027.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer polojasno, noční teplota 10 až 7. Jaké bude víkendové počasí? Zítra na jihu Moravy jasno, k tomu 20 až 24 stupňů, v neděli polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cimbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinou

Slatické vinobraní CZ. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Obyvatelé Břeclavy na veřejném fóru vybírali, čemu by se měla radnice v dalších letech věnovat. Největší podporu získal kruhový objezd u papírnictví v centru města, následovala oprava zimního stadionu a kulturní centrum v areálu cukrovaru. Mezi další podněty patří více míst pro rodinné domy, azylový dům nebo noclehárna, více stromů či nové možnosti parkování.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer polojasno, noční teplota 10 až 7. Jaké bude víkendové počasí? Zítra na jihu Moravy jasno, k tomu 20 až 24 stupňů, v neděli polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

je sladká. Já se zají napiju i už jí mám dost, už jí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme, tam, kde štíty mohutně.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Rádio Jich Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.
1: A když bylo před kostelem

viny. Nedávej mě, duše, viny. Byla ze mnou v každé chvíli.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.